0: 你说我们家怎么养了个这么个东西，怎么养了个狼崽子出来呢？究竟他怎么就是个日本子的？他怎么就是个日本子？
1: 大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头哥，大头